Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

stůl sodička, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Je moc dobře, že posloucháte aplaus. Konečně i vám někdo zatleská. Martin Stránský.
1: Aplaus. Radio. Dead, baby. Dead.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
5: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz
0: Měli bychom vyrazit.

0: Aplaus tě může nabít, ale i zabít. Tak bacha na to. Ondřej Ruml.
1: Aplaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
3: Aplaus. Rádio.

posloucháte Radio Applaus. Okay.

0: Poslouchám Radio Applaus. Mám rád, když mi tleskají. Jiří X Doležal.
1: Applaus. Radio.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Rádio Applaus.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
1: yeah.
2: Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
5: Měli bychom vyrazit.

0: Skanduji aplauzu. Vladimír Javorský.
1: Aplauz. Rádio.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.
5: Dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow.

0: Aplaus je nejen potlesk, aplaus je i rádio. Nechte si zatleskat během dne. Vaše Kristýna Kloubková.
1: Aplaus. Rádio.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
2: tedy Airchecku,
3: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
2: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
4: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
5: blábolení, nesmysly
6: a hovorovou češtinu,
7: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
8: někdy křik nadřízených
9: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
3: A Aircheck je právě ten prostor,
2: ve kterém to trénujeme.
10: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
11: Bez...

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Rádia Applaus.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Okay. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já!
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz.
0: Měli bychom vyrazit.
3: Aplaus. Radio.

0: našim posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
6: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
7: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
8: Jsem cool, jsem in, jsem funky. Chceš být taky? Tak poslouchej Radio Applaus. A budeš cool, a budeš in, a budeš funky. Radek Gypsy Banga.
1: Applaus.
9: Best.

0: roku Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Aplaus.
1: Vezmi.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

hacemos el río.

Je čas na aplaus.

Ha.

0: se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
6: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
7: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
8: Pokaždé, když slyším aplaus, je to ten nejkrásnější pocit na světě. Tak se mnou ten pocit dílejte. Matouš Ruml.
1: Aplaus. Rádio.

0: Aplaus tleská.
1: V dnešním díle Aplaus tleská si zatleskáme Janu Kotoučovi. Patří k nejznámější současným českým spisovatelům z sci-fi a proslavili ho jeho knižní série Sektor Hirano, Centrální impérium a hlavně České země. Všechny tyto knihy patří do žánru military sci-fi.
2: A já jsem vždycky rád četl sci-fi a military sci-fi od autorů, jako je David Weber nebo Timothy Zahn, takže jsem přirozeně tíhnul k tomu, že budu něco podobného psát. Military sci-fi je teda sci-fi, kde se nějak řeší vojenská tématika a otázka konfliktů v budoucnosti a ústřední postavy jsou často vojáci.
1: Jan Kotouč získal cenu Kniha roku v anketě Aeronautilus v roce 2012 za jeho dvoudílný román Tristranská občanská válka z jeho série Sektor Hirano. V ten samý rok také obdržel od Evropské společnosti sci-fi a fantasy cenu Encouragement Award pro nadějné nováčky.
2: Píšu od 14 let. Myslím, že ten prvotní impuls byl nejspíš takový, že jsem četl nějakou opravdu špatnou fanfikci a řekl jsem si, tyjo, tohle napíšu taky a líp. Na fanfikcích jsem se vypsal. No a potom v roce 2007 jsem napsal novelu z vlastního světa, kterou jsem poslal do soutěže Cena Karla Čapka.
1: Ta se mu tehdy v soutěži umístila a díky ní ho oslovil jeho první nakladatel Egon Čierny. Ten tehdy zasedal v porotě a jeho novela se mu tak líbila, že mu řekl, aby pro něj něco dalšího napsal. Tím se mu nastartovala kariéra a psaní se věnuje dosud.
2: Píšu přes 20 let, takže zážitků mám spoustu, ale nejradši jsem prostě, když mi někdo řekne, že se mu moje kniha líbila, nebo že mu pomohla v těžké životní situaci, že ho ovlivnila, že ho inspirovala tomu, aby třeba nějak něco udělal v životě, nebo aby sám začal psát. To jsou takové maličkosti, které vždycky potěší.
1: Jan Kotouč má teď rozepsaný román z jeho světa Centrální impérium a také mu vyšla sbírka povídek Válečné hry.
2: Což jsou moje kratší příběhy, které jsem napsal za posledních 15 let a do knihy jsem taky přidal i několik nových povídek. Nějakou dobu potom vyjde také pokračování románu Velká bouře v českých zemích, který jsme napsali spolu s Luckou Lukačovičovou.
1: České země je jeho nejúspěšnější série románů.
2: Velká bouře v českých zemích, který jsme napsali spolu s Luckou Lukačovičovou.
1: České země je jeho nejúspěšnější série románů, které vydal.

0: Polí a půl hodiny si zaznamenávat všechny motýly, které uvidíte. Formulář a návod s obrázky, jak je rozpoznat, najdete na skupinajaro.cz. V úterý 2. června proběhne večer Shakespeareových monologů s divadlem Situace na zámku Veleslavín v Praze. Uslyšíte na něm Shakespeara v originále i českém překladu a mnoha dalších jazycích, včetně holandštiny. Akce je od 19.00 a vstupné je dobrovolné. Ve středu začíná světový pohár ve sportovním lezení 2026. Bude se konat v Praze na ostrově Štvanice a potrvá do 7. června. Uvidíte legendárního lezce Adama Ondru a v disciplíně boulder bude nově lezení na obtížnost. Ve čtvrtek je také co dělat, protože začíná Praha srdce národů. Je to už 28. ročník Mezinárodního festivalu národů, národnostních menšin a etnik. Uvidíte na něm hudební, taneční a pěvecké programy, včetně výstavy krojů, tvořivé dílny, řemesla a školy tance. Bude se konat na Ovocném trhu a Staroměstském náměstí do neděle a galakoncert bude v sobotu 6.6. od 6 hodin v divadle na Vinohradech. V pátek 5. června proběhne muzejní noc v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Bude se konat od 5 hodin do 10 hodin večer a uvidíte expozici jako přírodovědnou a archeologickou expozici a také interaktivní stanoviště, včetně doprovodného programu. Vstupné je zdarma. V sobotu 6. června můžete vyrazit na největší společnou ukázku současné a historické vojenské techniky v Evropě. Bude se konat v zadních bahnech u Strašic od 9 hodin ráno. V neděli 7. června si pojďte zazávodit na horských kolech v BSK Giro Pičín u Příbrami. Startovné se liší podle kategorie a začíná od 380 korun. Ceně je občerstvení po závodě a na trati. V pondělí 8. června začíná metalové sympózium 2026. Jde o setkání uměleckých kovářů a sochařů, takže se můžete těšit na velkolepou výstavu umění, včetně soch. Bude se konat ve střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a potrvá do 19.6. Pro Rádio Aplaus Anna Svítilová.
1: Aplaus tleská. Busted flat in Ben Rouge. Waiting for a train.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, okay. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepalouse.cz.
5: Měli bychom vyrazit.
6: Applaus. Rádio.

Runku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Aplaus. Thank you.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
4: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
5: Když posloucháte Applaus, zatleskejte někdy taky sami sobě. Jitka Schneiderová.
1: Applaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus. Rádio.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na

0: Aplaus. Ten mám moc ráda. Bartáková dáda.
1: Aplaus. Rádio.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz.
0: Měli bychom vyrazit.
3: Applaus.

0: Pusťte si Rádio Aplaus. Mluví v něm i ti, co Aplaus v životě neslyšeli. Zdeněk Velíšek.
1: Aplaus. Rádio.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé...
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou...
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus. Radio.
5: How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in 10.

0: Je to správné, je to spravedlivé, je to aplaus. Přeji vám krásný poslech, Klára Samková.
1: Aplaus. Rádio.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
1: okay.
2: Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
5: Měli bychom vyrazit.

sobruslaře, jak tetuje do ledu znaky. Tajný zkazy nebo kliky háky. Ach, jak bych chtěl, aby tomu někdo

0: Chceš-li se zasmát, zatleskat, něčemu se naučit, pust si rádio Aplaus, jako já, Jirka Babica.
1: Aplaus. Rádio.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Rádio Applaus.

se bylo všechno jako předtím, sám se sebou, trochu spadlo bezí, já se bylo všechno jako předtím.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

Posluchačům Rádia Aplaus přeju, aby měli rádi Aplaus. Já kvůli Aplausu žiju, protože kdyby nebyl Aplaus, tak nebudu na koncertním pódiu. Já se z Aplausu vždycky raduju, tak všem přeju, ať se z jakýhokoliv Aplausu radujou. Teďkom bude Aplaus poslouchat v podstatě každý. Tak to vám přeje Jaroslav Svěcený. Mějte se hezky. Aplaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
5: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Rádio Applaus.
2: Komentář Rádia Applaus. Applaus.
3: Tak pozor, řidiči, protože Česko se zase jednou rozhodlo, že největší sportovní disciplína není hokej, ale držení rychlosti. Přichází speed maraton, což zní jako něco mezi extrémním během a dietním plánem, ale ve skutečnosti je to moment, kdy policie vytáhne radary na víc než tisícovce míst po republice a řekne: dneska to nebude na pohodu. A teď ta krásná věc. Lokace navrhují i sami lidé, takže to je takové to české, já si na sebe zavolám kontrolu a pak se divím, že přišla. Genialita v praxi. A řidiči? Ti se dělí na dvě skupiny. První, já jezdím bezpečně, i když trochu rychleji. Druhá, mám aplikaci, co mi řekne, kde přesně nemám jet bezpečně. Každopádně, pokud zítra uvidíte někoho jet 49 na 50, nelékejte se. To není opatrnost, to je člověk, který nechce dostat pokutu. A nebo taky já, dodržující rychlost akce, ne akce. A policie vzkazuje, radary budou všude, což je jediný den v roce, když si všichni řidiči najednou říkají, možná ta rychlostní limitace fakt nebyla jen doporučení. Tak šťastnou jízdu a hlavně s lehkou nohou, ať ten speed maraton není spíš sprint do pokuty.
2: Komentář Rádia Applaus.

0: posloucháte Radio Applaus.
1: Applaus tleská.
2: V dnešním díle Applaus tleská si zatleskáme Janu Kotoučovi. Patří k nejznámější současným českým spisovatelům z sci-fi a proslavili ho jeho knižní série Sektor Hirano, Centrální impérium a hlavně České země. Všechny tyto knihy patří do žánru military sci-fi.
3: A já jsem vždycky rád četl sci-fi a military sci-fi od autorů, jako je David Weber nebo Timothy Zahn, takže jsem přirozeně tíhnul k tomu, že budu něco podobného psát. Military sci-fi je teda sci-fi, kde se nějak řeší vojenská tématika a otázka konfliktu v budoucnosti a ústřední postavy jsou často vojáci.
2: Jan Kotouč získal cenu Kniha roku v anketě Aeronautilus v roce 2012 za jeho dvoudílný román Tristranská občanská válka z jeho série Sektor Hirano. V ten samý rok také obdržel od Evropské společnosti sci-fi a fantasy cenu Encouragement Award pro nadějné nováčky.
3: Píšu od 14 let. Myslím, že ten prvotní impuls byl nejspíš takový, že jsem četl nějakou opravdu špatnou fanfikci a řekl jsem si, tyjo, tohle napíšu taky a líp. Na fanfikcích jsem se vypsal. No a potom v roce 2007 jsem napsal novelu z vlastního světa, kterou jsem poslal do soutěže Cena Karla Čapka.
2: Ta se mu tehdy v soutěži umístila a díky ní ho oslovil jeho první nakladatel Egon Čierny. Ten tehdy zasedal v porotě a jeho novela se mu tak líbila, že mu řekl, aby pro něj něco dalšího napsal. Tím se mu nastartovala kariéra a psaní se věnuje dosud.
3: Píšu přes 20 let, takže zážitků mám spoustu, ale nejradši jsem prostě, když mi někdo řekne, že se mu moje kniha líbila, nebo že mu pomohla v těžké životní situaci, že ho ovlivnila, že ho inspirovala tomu, aby třeba nějak něco udělal v životě, nebo aby sám začal psát. To jsou takové maličkosti, které vždycky potěší.
2: Jan Kotouč má teď rozepsaný román z jeho světa Centrální impérium a také mu vyšla sbírka povídek Válečné hry.
3: Což jsou moje kratší příběhy, které jsem napsal za posledních 15 let a do knihy jsem taky přidal i několik nových povídek. Nějakou dobu potom vyjde také pokračování románu Velká bouře v českých zemích, který jsme napsali spolu s Luckou Lukačovičovou.
2: České země je jeho nejúspěšnější série románů, které vydal. Je to alternativní historie českých zemí, kde globální katastrofa změnila svět. Díky tomu existuje Československé království, které je námořní a koloniální velmocí. Zatleskejme proto Janu Kotoučovi pro jeho celoživotní přínos české literatuře v oblasti sci-fi. Pondělí 1. června bych vás ráda pozvala na motýlí půlhodinku. Je to už třetí ročník sčítání motýlů a můžete se ho zúčastnit i vy mezi 1. a 7. červnem. Stačí jít do parku, na louku nebo se projít po okolí a půl hodiny si zaznamenávat všechny motýly, které uvidíte. Formulář a návod z obrázky, jak je rozpoznat, najdete na skupinajaro.cz. V úterý 2. června proběhne večer Shakespeareových monologů s divadlem Situace na zámku Veleslavín v Praze. Uslyšíte na něm Shakespeara v originále i českém překladu a mnoha dalších jazyků, včetně holandštiny. Akce je od 19.00 a vstupné je dobrovolné. Ve středu začíná světový pohár ve sportovním lezení 2026. Bude se konat v Praze na ostrově Štvanice a potrvá do 7. června. Uvidíte legendárního lezce Adama Ondru a v disciplíně boulder bude nově lezení na obtížnost. Ve čtvrtek je také co dělat, protože začíná Praha srdce národů. Je to už 28. ročník Mezinárodního festivalu národů, národnostních menšin a etnik. Uvidíte na něm hudební, taneční a pěvecké programy, včetně výstavy krojů, tvořivé dílny, řemesla a školy tance. Bude se konat na Ovocném trhu a Staroměstském náměstí do neděle a gala koncert bude v sobotu 6.6. od 6 hodin v divadle na Vinohradech. Pátek 5. června proběhne muzejní noc v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Bude se konat od 5 hodin do 10 hodin večer a uvidíte expozici jako přírodovědnou a archeologickou expozici a také interaktivní stanoviště, včetně doprovodného programu. Vstupné je zdarma. V sobotu 6. června můžete vyrazit na největší společnou ukázku současné a historické vojenské techniky v Evropě. Bude se konat v zadních bahnech u Strašic od 9 hodin ráno. V neděli 7. června si pojďte zazávodit na horských kolech v BSK Giro Pičín u Příbramy. Startovné se liší podle kategorie a začíná od 380 korun. Ceně je občerstvení po závodě a na trati. V pondělí 8. června začíná metalové sympózium 2026. Jde o setkání uměleckých kovářů a sochařů, takže se můžete těšit na velkolepou výstavu umění včetně soch. Bude se konat ve Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a potrvá do 19.6. Pro Rádio Aplaus a Anna Svítilová.
1: Aplaus tleská!

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, yeah. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já!
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
0: Měli bychom vyrazit.

0: vám něco řeknu, lidi. Já jsem v divadle Aplaus. A pardon, vidíte, jak se člověk, jak se to... Protože jsem v rádiu Aplaus a velice se mi tady líbí. Zaprvé tady velmi příjemná společnost, velmi příjemné prostředí a hlavně, já jsem od 18 let zaměstnaný v divadle. Takže Aplaus, musím to říct neskromně. Na Aplaus jsem zvyklý a cítím se tu jak ryba ve vodě. Tady je Honza Kašpar a zdravím vás všechny diváky rádia Aplaus. Honza Kašpar vás zdraví.
1: Aplaus.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Rádio Applaus.

zvláštní tvář. Kde jsem jen slyšel tenhle smích? Snad spadla s mojí jednou na polštář.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: To je moc dobře, že posloucháte aplaus. Konečně i vám někdo zatleská. Martin Stránský.
1: Aplaus.

0: Inspirace. Inspirace, to je pořad, kterým vás inspirujeme každé pondělí a dneska tomu není jinak. Je 25. dubna, bylo 21 hodin a dnešním dílem už 16. vás bude provázet Věra Klimšová. A já mezi svými hosty dnes vítám zpěváka Stena Voxe a také Jana Čučku, veterináře a zakladatele veterinární kliniky Zvířecí doktor. A své otázky zasílejte na studio@radioapplaus.com. Tak a se obracím na Stena Voxe. Ty se jmenuješ vlastním jménem Stanislav Čorba. Jak vzniklo tvé umělecké jméno?
1: No, to byla docela zajímavá story. Jelikož jsem tušil, že vystoupení na veřejnosti pod mým jménem a příjmením nebude znít asi moc lákavě a spíš tam bude vznikat spousta otazníků, kdo to je, co to je, tak mě bylo jasný, že nějaký umělecký jméno musí mít. Stanislav, to jsem si ponechal vlastně jenom ve zkrácené formě jako Sten, ale jenom to Ačko jsem zaměnil za Ečko, aby to někde nečetli jako Stan.
0: A teď jsi s tím přišel nově. Kdy a jak jsi začal zpívat? Ty jsi původně vystudoval ČVUT, pokud vím.
1: To jsem dostudoval, jsem letecký inženýr, ale zpěv mě chytnul asi v roce 2001, kdy jsem v televizi zhlédnul a televizní pořad vysílá Studio A, což je Studio A, rozhlasové studio v Karlíně, kde se někdy v průběhu 60. let natáčela taková série pořadů vlastně o tom natáčení ve studiu A. A zpívali tam tehdejší známí populární pěvci a pěvkyně. Gott, Matuška, Pilarová, Hála, Černoch. A tam proběhlo něco zvláštního. Mě prostě oslovilo jako ze zhora, kde jsem ten zpěv začal vnímat jako něco velice pozitivního, protože do té doby jsem si myslel, že vlastně zpívat vůbec neumím.
0: Ale hrál jsi na kytaru, pokud vím, takže s tou hudbou si nějak měl něco společného.
1: Ano, začínal jsem ještě na základce, kdy nás navštívil vlastně externě jeden pan učitel na kytaru. Já jsem kytaru doma měl, tak jsem si řekl, že jo, to jsem vždycky chtěl umět hrát, tak jsem chodil na hodiny na lekce kytary. A pak jsem už tady v Praze začal hrát s jedním studentským big bandem, což bylo fakt takové naplňující swingová muzika, to mě táhlo. Ale pak do toho vstoupilo něco dalšího a ten zpěv mě už zůstal a nešlo to skloubit. Zpěv a hraní na kytaru, to nešlo.
0: A jak se teda, nebo člověk musí, že jo, asi někam chodit nebo nějak praktikovat ten zpěv, jak se s tím vypořádal od kytary ke zpěvu?
1: Tak mi bylo jasný, že musím začít tím, že se naučím zpívat technicky správně. A jelikož jsem na žádný takový obor, žádnou takovou školu nechodil, tak mi bylo jasný, že si musím najít učitele, kantorky, začít se vzdělávat po technické stránce, technice zpěvu a zkoušet. Takže chtělo to ty stovky, možná i tisíce hodin ve zkušebnách.
0: A pak jsi měl dokonce svůj první solový koncert, to bylo kdy?
1: To bylo až mnohem později, 2017, kdy jsem se dostal na pódium vlastně jako na solový koncert.
0: Takže pílí, když se chce, všechno jde.
1: Když se chce, všechno jde.
0: Tak to byl zpěvák Sten Vox, kterého najdete na www.stenvox.com a své otázky nezapomínejte zasílat na studio@radioapplaus.com. A já už tady vítám i mého druhého hosta, veterináře Honzu Čučku, který je zakladatelem veterinární kliniky Zvířecí doktor a tu najdete na www.zvířecí-doktor.cz. Honzo, já tě tady vítám ve studiu.
2: Díky. A
0: proč ty jsi se vlastně stal veterinářem? Co ti zatím táhlo? Co tě k tomu táhlo?
2: Tak já mám vztah ke zvířatům asi od malička. Pracoval jsem na veterinární klinice mého strýčka. Začínali jsme v podstatě v 90. letech, že mě bylo hraných 10-11 let. A tam jsem s ním v podstatě vyrůstal, byl jsem tam všechny své volné dny, víkendy. Spoustu věcí jsem se tam naučil, samozřejmě motivovalo mě to teda ke studiu. A studium samozřejmě jsem nějakým způsobem teda dokončil, pak jsem tam nastoupil teda jako lékař. A příběh se začal trošku komplikovat, takže v určitý době byly dva kohouti na jednom smetišti a to znamenalo to, že asi ty dráhy se nějakým způsobem musí rozdělit. Takže to mě vedlo k tomu uvažovat o solový dráze někde jinde. Takže v roce 2009 jsme zakládali zvířecího doktora na Kladně. No, v té době zase uplynulo spousta času, takže...
0: A to bylo kdy vznikla vlastně veterinární klinika zvířecí doktor?
2: 2009. Takže v roce 2009 už jsme měli pronajaté prostory na Kladně, kde jsme teda zřídili nejdřív takovou menší kliniku. A snažili jsme se ale poskytovat tu standardní péči, kterou jsme byli zvyklí poskytovat jinde. V rámci té oborové specializace, kterou mám, se to samozřejmě začalo nějakým způsobem nabalovat a rozvíjet. Takže ta hlavní odborná část kliniky je založená na ortopedii, chirurgii, neurochirurgii. A samozřejmě po čase ty první prostory nám byly malý, takže jsme samozřejmě museli hledat něco většího, což nás shodou okolností a náhod prostě dovedlo do lepší lokace na Kladně, to znamená v současné době jsme v centru, centru Kladna a máme třípatrový dům, který plně využíváme pro kliniku a v současné době jsme tam spokojení.
0: Co bylo na tom počátku, když vlastně mladý veterinář začne a buduje kliniku? Co bylo na tom počátku nejtěžší? Neměl jsi nějaké pochyby, protože to vyžaduje i nějaké velké investice, předpokládám.
2: Tak samozřejmě je tam ohromná nejistota té vstupní investice. Samozřejmě byl jsem mladý a měl jsem relativně holej zadek, takže jsem si musel půjčit, že spousta přístrojů na leasing, nějaká hypotéka na rekonstrukci těch pronajatých prostor, vybavení, i ty maličkosti. A samozřejmě spousta lidí si myslí, že veterináři hodně vydělávají, ale nikdo nevidí samozřejmě ty investice, které tam v tom oboru jsou. A pokud tu práci chcete dělat dobře, tak musíte mít nainvestováno hodně peněz do dobrého vybavení, to znamená drahých přístrojů, abyste tu práci mohli dělat dobře a ještě líp.
0: No pro představu, o jak velké částky se jedná?
2: No šestinulové, no, to znamená, jako, není to málo.
0: Takže veterinář, pokud vlastně je lékař, tak ale chce mít vlastní kliniku, musí být i dobrý manažer, předpokládám.
2: Tak aby to všechno klaplo. Nikdo nemáme vystudovaný žádný manažerský obor, takže jsme všichni samouci, někdo to umí líp, někdo hůř. Já si nemyslím, že bych byl dobrý manažer, ale samozřejmě situace byla taková, že jsem nějakým způsobem musel vést sebe a svých pár spolupracovníků. V současné době bych to mile rád klidně předal nějakému profesionálnímu manažerovi a mohl se soustředit třeba jenom na svou práci veterinární.
0: Tak to byl úspěšný příběh Jana Čučky, veterinárního lékaře a zakladatele veterinární kliniky Zvířecí doktor. A my si také povídáme se zpěvákem Stanem Voxem. A vy posloucháte pořad Inspirace a otázky na naše hosty nebo jakékoliv podněty, zasílejte na studio@radioapplaus.com a my se vrátíme po písničce.
3: Tento díl vám přináší Stáňa Stiborová. Žijte příběh, který chcete vyprávět.

0: Inspirace. Inspirace.
1: A posloucháte pořad Inspirace na rádiu Applaus. Dnes se inspirujeme příběhem doktora Jana Čučky, zakladatelem veterinární kliniky Zvířecí doktor a také pěveckou dráhu zpěváka Stena Voxe. A vy posíláte své otázky na studio@radioapplaus.com. A teď si budeme povídat se Stenem Voxem o tom, jaké hudbě se věnuje, ale pustíme si nejdřív krátkou ukázku.

0: Šrámy na srdci a doufám, že mi ho dáš. Tak to je jeden z refrénů, jak jsem pochopila písně, kterou si naspíval. A ano. Tak jaké hudbě se věnuješ? Je to asi hodně romantika.
1: Je to hodně romantika, ale snažil jsem se do nového repertoáru zaradit takový ten správný mix písní. U tanečních, swingových, několik populárních, latino, disco, dokonce mám tam několik kousků upravených písní ve stylu elektropop, co se mně taky, taky hodně líbí. Takže je to o tom nabídnout, nabídnout lidem nebo pořadatelům takovou tu širší škálu, ať si vyberou. No a Náruč má je taková novinka, je to píseň autorská, autorem je muzikálový zpěvák a herec Zdeněk Hrubý. A ten byl tak laskav, že mě složil písničku takzvaně na míru. Myslím, že velice, velice mě sedla. Tak ještě si k ní chci natočit videoklip a ať to vypadá hezky i ty videoformě někde na YouTube.
0: Já vím, že vlastně ten nový repertoár, který si připravil, vznikl v tom v pandemii, kdy bylo vlastně omezena vystoupení. Jak si prožíval to období pandemie covidu?
1: No, v začátku to byl v podstatě veliký šok pro, pro celou komunitu hudebníků, protože ze dne na den nám prostě měli zákaz vystoupení. Prostě jeden den jsme měli taneční vystoupení, někde jsme zpívali na plese a od druhého dne už prostě všechny termíny byly škrtlý. Jo. To nikdo nečekal a teď každý se s tím vyrovnával po svým. Znám muzikanty, kteří prodali své hudební nástroje a šli dělat úplně jinou práci, aby se uživili. Já se tedy primárně neživím zpěvem, takže mě to až tak nebolelo. Nicméně jsem se zamýšlel nad tím, jestli teda má cenu v tom pokračovat dál. A netrvalo to dlouho, zvážil jsem to a vsadil jsem na to, že pokud na sobě zamakám, ještě ve smyslu vypilování pěvecké techniky a právě doplnění nebo úpravou toho repertoáru, takže to mezidobí jsem fakt si myslím využil. Když ne na 100%, tak hodně, hodně dobře.
0: Kam všude si tě teda můžou posluchači nebo zájemci pozvat? Na jaké akce?
1: Tak teď aktuálně zpívám na

0: na plesech, na tanečních zábavách, mm-hmm. protože jsem ještě ve dvou tanečních kapelách tady v Praze. Mm-hmm. Vesměs jsme v Lucerně, v Národním domě na Vinohradech. Občas máme nějaké akce v kongresovém centru. Mm-hmm. Je k výběru jako víc možností.
1: Takže kdybyste si Stena Voxe chtěli pozvat na svatbu, narozeninovou party, na firemní akci, najdete ho na www.stenvox.com. A já už tady opět vítám i veterináře a zakladatele veterinární kliniky Zvířecí doktor Jana Čučku. Veterinární kliniku najdete na zvířecí-doktor.cz. Honzo, ahoj ještě jednou.
2: Ahoj.
1: Jaká zvířátka jsou hlavními pacienty veterinární kliniky Zvířecí doktor?
2: Více jak 90% děláme pouze psy a kočky. Jako doplňkově řešíme malé hlodavce, to znamená morčata, křečky. A to se snažíme samozřejmě relativně minimalizovat, ale kolegyně se tomu věnuje, takže i takovýhle pacienty dokážeme ošetřit, ale gro jsou psy a kočky.
1: Jsi zakladatelem kliniky. Na co se specializujete a jakou veškerou péči nabízíte?
2: Tak v podstatě nabízíme asi komplexní veterinární péči. To hlavní zaměření je ortopedie. Ortopedie od diagnostiky přes chirurgii, to znamená přes ortopedické operace, po následnou péči. Tam samozřejmě nejdůležitější je nějaká fyzioterapie a rehabilitace. To samé platí pro neurologické pacienty, to znamená neurologická diagnostika, neurochirurgické operace a následná péče zase ve formě rehabilitace. Další specializací, nebo v podstatě figurujeme jako chirurgické pracoviště, to znamená kompletní chirurgický servis psů a koček od A až do Z. To je asi to gro, plus samozřejmě základní veterinární péče, očkování, běžné nemoci.
1: Ty se zaměřuješ přímo na tu chirurgii. Jaké jsou teď nejčastější příčiny operací?
2: Tak příčiny jsou pořád stejné. Samozřejmě naším asi největší náplní těch pacientů jsou traumatičtí pacienti, to znamená poúrazový. Velká část ortopedických problémů je většinou v oblasti kolenního kloubu nebo nejčastější ortopedická diagnóza u psího pacienta. Je onemocnění křížového vazu, takže samozřejmě takových pacientů máme hodně. Neznamená to, že děláme jenom kolena. Samozřejmě těch problémů je celá řada a řešíme v podstatě všechny od diagnostiky až po tu terapii. Mm-hmm.
1: Veterinární klinika Zvířecí doktor se nachází v Kladně. Odkud se k vám sjíždí pacienti? Z jakých...
2: Tak samozřejmě regionálně máme asi pacienty z Kladna a blízkého okolí. Určitě máme pacienty z Prahy, z toho západního okraje středních Čech. Určitě máme spoustu pacientů z Chomutovska, to je samozřejmě to asi daný dálnicí z Chomutova. Máme taky pacienty z Karlovarska, Rakovnicka, tam samozřejmě zase regionálně je to relativně blízko. Nejexotičtější pacientku máme z Finska, která dojíždí asi jednou až dvakrát ročně na nějaké chirurgické zákroky. Takže můžeme říct, že máme klientku i ve Finsku.
1: Takže a čím to teda je, že se sjíždí z širokého okolí až k vám?
2: Tak neříkám, že musí jezdit jenom k nám, ale samozřejmě asi díky komplexnosti té péče, kterou nabízíme a dejme tomu nějaké oborové specializaci, kterou nenabízí úplně každý, což je teda ta ortopedie a neurochirurgie, máme určitou výhodu v tom výběru těch pacientů nebo výběru těch klientů s problémy, které nemusí být řešeny úplně na každém pracovišti. Mm-hmm.
1: Tak komplexní péči u vašeho zvířecího mazlíčka, pejska, kočku vám nabídne veterinární klinika Zvířecí doktor. Já jsem právě teď mluvila se zvěrolékařem a doktorem Janem Čučkou a povídáme si také se zpěvákem Stenem Voxem, a kterého najdete na stenvox.com. Vy posloucháte pořad Inspirace a své otázky zasílejte na studio@radioapplaus.com, protože právě teď po písničce bude čas na jejich zodpovězení.
3: Tento díl sponzoruje investor do sběratelství Isa Mirzojev. Podívejte se, co máte doma. Možná

0: Inspirace. Posloucháte pořad Inspirace na rádiu Aplaus, dneska s Věrkou Klimšovou a mými dnešními hosty jsou zpěvák Stan Vox, kterého najdete na stanvox.com a zakladatel veterinární kliniky zvířecí doktor veterinář Jan Čučka a jeho veterinární kliniku najdete na zvířecí-doktor.cz. Vy posíláte své otázky na studio@radioaplaus.com a nám během pauzy o písničce už tady vznikla v diskuze. Stan se ptal tady Honzi, veterináře, jaké atypické zvířátko ošetřoval, třeba nějakou jakou raritu?
1: Tak já se snažím vyhýbat těm nestandardům, ale můžeme se bavit třeba o makakovi, kdy jsme museli hodně akutně v podstatě řešit porod špatně probíhající, takže jsme dělali císařský řez u makaka, takže to je relativně exotické zvíře. Ještě si pamatuju ze svých předstudentských let nějaká hadice, to znamená hady císařský řez, taky to byla zadržená snůška u hroznýše královského, ale tomu se snažím vyhýbat a to bych nechtěl opakovat, tomu nerozumím, takže to rozhodně není jako předmětem našeho snažení.
0: Děkuju. Stane, já už tady mám otázku od posluchačky Adély. Adéla pracuje v eventovém managementu a ptá se, kolik takové vystoupení stojí na třeba firemním večírku.
2: Tak to hodně závisí na tom, jestli nás ten pořadatel pozve jako celou kapelu. Třeba Big Band, tam je to v řádově v 10 000. Nebo si pozve jenom mě jako solově. To znamená, já můžu nabídnout, nebo já i nabízím solový vystoupení, kdy si vlastně přinesu hudební základy a zpívám jenom na ty hudební základy. Takže to jsou ty možnosti, ještě i něco mezi tím. Vystoupení s menší kapelou, která dohrává jenom na hudební základy. Takže je to
0: Individuální,
2: prostě od těch pár tisíc až a dál, no.
0: Honzo, my jsme se ještě vlastně nestihli před písničkou pobavit, jak velká je klinika, co tam všechno máte, vybavení, prostory?
1: Tak máme to ve třech patrech, že v tom přízemí při příchodu je recepce a dvě internistické ambulance, zobrazovací diagnostiky, to znamená ultrazvuk a rentgen, a taková oddělená čekárna. V suterénu, navazující na to samozřejmě všechno je výtah, že pohybem po budově jsme zajištěni pomocí výtahu, tak v těch spodních prostorách je hlavně hospitalizace a fyzioterapie. A zase v dalším nadzemním patře máme aseptický, ortopedický nebo aseptický sál na tu čistou chirurgii, takzvaný septický, někdy se tomu říká špinavý sál, na ty špinavější zákroky, které nevyžadují takovou přísnou sterilitu. Zubní ordinaci nebo zákrokový sál pro zuby, CTčko a před a po anesteziologickou hospitalizaci.
0: Ani, tak to je velký a mám tady hned otázku od Pavla, kolik máte zaměstnanců?
1: V současné době máme 12 zaměstnanců, ale zvládli bychom asi i daleko širší personální obsazení, aby jsme byli schopni třeba nabídnout ještě větší ordinační hodiny nebo širší ordinační hodiny. V současné době jsme v tomhle počtu.
0: Ale začínal jsi sám?
1: Začínal jsem sám s jednou sestřičkou a postupně se to rozpínalo.
0: Mám otázku od Karly. Jaký máš repertoár? To znamená, jestli zpíváš převzatý písničky český nebo zahraniční?
2: Jo, to jsme možná nezmínili. Vesmě jsou to jenom převzatý písničky, protože já bohužel neoplývám talentem skládat si svoji muziku. I když hlavou se mi honí různý hudební motivy, ale bohužel nechodil jsem na hodiny klavíru a necvičil jsem pilně, abych si mohl skládat sám. Takže jsou to převzaté věci a mám v oblibě takové ty známé evergreeny, známé romantické hity, na které již existují české texty, které tady prostě někdo převzal v minulosti. Jsou na to české texty a chci nabízet hlavně ten český repertoár, nebo v úzovkách český repertoár, tak aby ty lidi to poznali třeba hned na první poslech, protože už mám nějaký takový feeling, co se těm lidem asi líbí.
0: Bavíme se v pořadu Inspirace, to je i o snech, o vizích a o cílech. Jaké jsou ty tvoje, Honzo? Ať už to s veterinární klinikou nebo ty osobní.
1: Já už jsem přestal snít, takže těch snů a cílů už není tolik, ale samozřejmě jsou furt nějaké ještě pracovní cíle a sny. To znamená osobní, jaké ještě nejvyšší ortopedické certifikované vzdělání, které lze člověk mít, tak samozřejmě tam ještě nějaká rezerva by mohla být. Takže možnost studovat, samozřejmě nějakým způsobem ještě posouvat kliniku odborným způsobem, co se týká vybavení. Děláme si zálusk na magnetickou rezonanci, takže samozřejmě to není jenom o přístroji, ale to i o dovzdělání se, obsluhy a hlavně hodnocení těch skenů. Takže to jsou asi ty pracovní cíle. Samozřejmě soukromý cíl asi trošku zvolnit, co se týká pracovního nasazení a asi užívat nějakého soukromí a volného času.
0: Děkuju. Jaké jsou tvoje sny, vize, cíle, Stane?
2: No, tak já jsem na rozdíl od Honzy nepřestal snít. Sním ještě dál, ještě pořád tomu dávám tu naději, že se snad jednoho dne prosadím alespoň tady v rámci českého showbiznisu takzvaně. Chci se dál zdokonalovat, chci pracovat na sobě. Bez toho vím, že se neprosadím ani teoreticky. Chci nabízet to, co se lidem bude líbit, co jim bude znít lahodně. Chci pracovat na svém repertoáru ve smyslu doplnit právě to, co lidi budou mít rádi, na co budou hezky reagovat. To se dá vycítit z těch vystoupení.
0: Děkuju. A teď už budeme pomalu končit. Já se zeptám, Honzi, ty jsi ušel dlouhou cestu a bylo to určitě obtížné. Měl bys si nějaké poselství posluchačům, jak se nevzdat a jak jít dál?
1: Bojovat. Pořád bojovat. Samozřejmě každý den je to souboj o holej život. Z té práce samozřejmě musíme mít radost. Tu radost nám dost často kazí neúplně slušný majitelé těch zvířat, za což bych chtěl teda apelovat, že slušnost na prvním místě.
0: Děkuju. Stane, tvoje poselství posluchačům?
2: Já bych řekl, že mám takové dvě mota, kterých se držím. To první je zní nikdy není pozdě. To si říkám pokaždé, když mě opouští nějaká vnitřní inspirace. A to druhý zní neřeš jiný, řeš sebe. To mě taky hodně pomáhá do života i obecně, nejenom kolem zpívání. Prostě nemrhat energií, neřešit okolí, prostě vidím sám v sobě tolik rezerv, že řeším sebe.
0: Tak to bylo poselství zpěváka Stana Voxe, se kterým jsem si dnes v rámci pořadu Inspirace povídala, ale povídala jsem si také se zakladatelem veterinární kliniky Zvířecí doktor, veterinářem Janem Čučkou. Pokud jste dnešní živé vysílání nestihli, reprízu si můžete pustit už v neděli 1. května od 21 hodin, ale potom najdete také záznamy pořadu na radioapoplaus.com anebo na naší facebookové skupině Inspirace. Stále zasílejte vaše podněty, cokoliv vás napadne. na studio@radioapplaus.com a kdybyste se sami třeba chtěli stát kameramany, produkčními nebo moderátory, určitě navštivte kurzy applaus.cz. Dnešní vysílání bylo hodně o tom se nikdy nevzdávat a neúspěch brát jako zkušenost a třeba se z toho poučit a jít dál a snažit se dál, protože jenom tak se můžeme posunout. Proto ani vy to nikdy nevzdávejte a pro dnešek se s vámi loučím já, Věra Klimšová a mý hosté.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh, yeah.
2: Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz.
0: Měli bychom vyrazit.
5: Tleskejte, prosím, protože přichází Rádio Aplaus a já mu tleskám s vámi, váš Jiří Žák.
3: Aplaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio, nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě, vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus patří k základním projevům díků, když se někomu něco líbí. Takže poslouchejte oběma ušními boltci. To vám přeje Bohdan Tůma.
5: Aplaus. Rádio.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
5: Měli bychom vyrazit.

0: V něčem je tohle rádio naprosto nepřekonatelný. Totiž já nikoho na světě neznám, kdo by neměl rád Aplaus. Váš Petr Novotný.
1: Aplaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Probuďte se. Je čas na Applaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio, nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.

0: Aplaus tě může nabít, ale i zabít. Tak bacha na to. Ondřej Ruml.
1: Aplaus. Rádio.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Já mám ráda maminku, tatínka, Varunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Applaus.

0: Zabiťte se. Je čas na aplaus.
1: Me. Timothy, we don't have any more money.
2: Oh, it's Christmas. They're free.
1: Thank you, Mr. Jeepers. Thanks for all your help.
0: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
3: Já.
4: Timothy, už nemáme žádné peníze.
0: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applaus.cz
4: Měli bychom vyrazit.

0: Slyšet aplaus je vždycky příjemný. Pro herce, pro zpěváky, pro muzikanty, snad i pro vás. Váš Filip Švarc.
1: Aplaus.